0: Cogonya, honet.
1: Nilisagat. Ta moram.
0: Nigalin sheer da khos.
1: No, nigalin sheer am yoshin tan rotation on this kishtele ken vidit gedirachtalo. Sna habartin mun tirusa de shan bin an vemer an a. Ni hinan egas bayen din der na den tarlach e ni hishin hil talash bayen din der na den tarlach. Shishin.
0: Aber ich nicht richtig nicht mehr gestern Sache erklärt. Buyen den der nacht den Teil
1: von. Ja, eher ni bin beimer beher na bort buyen den der nacht den den Teilige. Ach buyen den der nacht den Teil.
0: Oh,
1: ne
0: kann du mir nicht. Tegen mach bei der nie acht nie rück mehr immer wie mich und ihr verdacht der lagen schon mal mein zu nehmen.
1: Der Fakt nach aber das nach kann mit ihr Vater der buyen Doktor E der sieht nur bin beimer schon.
2: I'm not going to be able to do this. Shedavin suggested that I guess take a gliam, Gurkalion Dinish, I was not in the Gunsail of Falky. Kechi or Fader or Sagasin, Buye, and then Ternak Gunsail.
3: He
0: was the last of the family,
3: I was never a kid.
0: Gwyn chynol sy'n agynia Willi Joseph yn yr efo'ch fem er y gyd e, ni hir me. Bwy e'n dyn ni dyrnach sy'n glon e, bwy e'n fan a bwy sy'n ys bwyr oes di.
1: Si ta siogwn yng Nghymru, bwy e'n fer y bar, digyn tu.
0: Da rydw?
1: Si, ta si sy'n gwrs yr bar.
0: Aha.
1: No, ys ceis dyle.
0: Agus
1: ceis cart agus contra.
0: Fe ta sy'n plwrs gwyn eisiau, agus fe cos yn y nws aja bwy e'n fer y bar e? Masluha or Hassos Major Nabur, Masluha Vishikrihnihe. Shirung Kholame, Marasluha, Fasta Jesha. Masluha Hassos Major Nabur, Masluha Vishikrihnihe. Fakame Agatation of Honil Vikime, Kir, the Huidim in Naburchin.
1: As Mar is set on,
0: Snee. Bat,
1: sir. Looks pinch like a little idea, it's come a kind of there.
0: En átinn úr sætjach na konnachtu agus na mæni dálúha gádasíðan mæðirinn að bæri is slúha en úr sálu slúha, sér slúha agus Maris vekk tagi í sér Maris
1: Amantar djentar Maris
0: Djentar skjupin sér Sér
1: Sýlingar sinni rúðu tán
0: kært Aha, aha Aha Maris en rúð kært
1: Vel sér en bónustalir
0: sér Bónustalir sér, já Magilur, krimílum að hætt
2: Maris, so,
3: Joseph,
2: Agus an rud cén at Eileen. Well, tátí fíochtan sé rud a dúrtí vertin, dá lúha gá desa mú fekir a múdéirin sé.
4: Dá dedi mítna, dá lúha.
2: Sé achna íesin kéjar tú?
4: Dá lúha, a ha sanámi, sé lúha, eitthi
2: chnámi. Well, sné, sné da gestem hagum a fúdéirin, dá lúha, a ha sanámi. Gá lúha gá desa mú, dídéirin sé.
0: Sá.

Stíl dúchas a hann sin ag Paddy Carty agus Seanchol Fír on tradition sin sílim gur sin na gúlainia ar ôl díní na seasú sa leit a nhú an díní a ta mair réime in ist cos la Michael McGoldrick agus díní mar sin. Éis la seo hana seo bairi na fideige Mary Bergen la trí ríl na flogan Ivy Leaf agus Trim the Velvet.

0: úsáid ó antas bala chran a gaige. Beicrin yw poblí yn ydy dy chrasfali ar y lanering môr yn ogt la ple i enw yr stratisiwr yn ein tysiwr y bu y iaith na nylan agos na hymplag di jetw fe ag yn stratisiwn yr na hylain. Gwrdd tŵs lysio'n chrinyw yr lyhengi y siacht. Sgilti baes ag y sacri y tori. For Pedric McLafferty na padi mar y ber anhyr ys yr yrgwy yn ffylcara baes yn ohorlan litr canning. Mar yn y fan chile Mary Francis Birch Nina agos mac o wen chymaila gerar gyrfer agos gylta ily. Yn yr arad a tori fe cysyfnia mal yn y bon ffylcara mwera o'n ceher gydyn hoc agos yr eisdy cydynia o'n ceher gydyn se agos asdyr a charp gyda pobl niw ffynna na ffylcara ni eisyn dan ffadrin yr cadw neu y se. Cotter Pedric McLafferty sy'n rhywle getiwyl yn ei afrin y hunig o chlog gyda pobl niw ffynan yn ffolcara Jordyn. For Eddie O'Connor yn Lliatw Chanan yn ffolcara agos drym Cyrhan Condailiat yr Mogwys bwys Sawale. Mae'r yn y fan Hela Catlin chymaila trwy'r Nina agos Gylta Ily. Yn yr ar y Sawale yn Lliatw Chanan yn yw gos ymwera o'n jaich y chlog gyham podrin yr yn lia chlog. Cotter Eddie O'Connor sy'n rhywle getiwyl yn ei afrin y hunig o chlog gyda pobl niw ffynan yn ffolcara Jicedinia. Sacri hitori I fawni gwnil ysran y ffarsia gyrfys Glasgow gwyhwysdi chi. Cotter yn yw I y sian rylig anagre neu afrin ddych chi'n iegoch log I ddia pobl anagre. Sacri hitori Joan Doherty ys bohyr yn charwain y clohyng ia. Cotter yn yw I syrylig etiol yn ei afrin y ddiaeth y chlog I ddia pobl yn clohyng le. Agus sacri hitori fryd dyni I galahar ys menglera. Cotter yn yw I syrylig etiol yn ei afrin y chi'n iegoch log I ddia pobl gartach charcia. Agus lesion, sianawal o'n tuwysgart.
1: Prif sgelta yn ni arhyd galef ag Seamus O'Scanlan. Tá sé tuí le fis ag an aire éidechas Hildegard Nachtin ghúil súla chuige méid an rain i ggéar a teilecinntí faoi an cúpla seachtain le scoil nu ó gailtanáit bhfuil scoil wide i mo chalinn. I bhre agra dála a thug an tar a nachtain gan teachta dála Sean Cain dúir tí go gathair ceadáil ón rinn catachas feiblí le haid forbairte bé i gintar ar scoil a chos níos os cín 10 milliún euro sola gur tar amach ar teilecinnta. Dúir tan tar a ghúil Norbert sa tala dianna ar scoil wide gá bheas ag an rinn catachas feiblí faoi láhaid. Tá 383 dálta freistalar a scoil, chumá le ceargus fi múntiad, seacht gúntiad riachtanas speisialta agus an prífaidde réorcháin. Dúirt cíar an tám ó condada as rá smog gúil an prífóhar isteach rá smog, an el a hín a dó a náidí cehirin rá chói agus hárfa contúrtiach fúil áhaid. Tá sé cúr an nhúlgó nach mé in dhuínú ar fáil ón gólia condé le cúichor ar a móhar go dí an bliant se hagan ar a húsgé. Tám bu a lang an gartófar nó go gáilir duna cinnt ar a mór chéna mar an inanna ruda cinn faoi idir cear an tam ó conadé. Agus dúirt isce éan nach chuléan éimií ar a goid inaltóirí go roithach an puipa a tá feistí a cum ag leis a báid ra smog. Deir siad go bhfuil an puipa nó sách tiomh agus nachcuide an drochaimsead isteach ar a soláir isce atá gal chríd buipa seo i ra smog. Honnig ardu 2.5 fwy'n geid gyda'i cherichéd agos 10 milio euro ar fawn loch tige y gair na gailfa sy'n triw rachio gymflion sio gyr eir taide ta ffailtri ag nochtan yn Irish Independent agos ag yn agrach Red Wina REA ar maedyn. Oed i tyrgwyr ffiw 350 milio euro gymwyl eisgel ar y mewn sy'n ardu 1.9 fwy'n geid o tiwch i lefalach dy gwnda na gailfa. Ach lédi trosanolus ta falchinio freshen nar honic en ardu el van lochtiche a gunde wio sna trivi shakate shin hochet 89 milli euro edemean Tá sé bhráite leis an gáilir Cundé Martin Lee na chfuil an tuairisc ar an infrastructú mara in an ismeáin atá gá réiteach ag gáilir Cundé ar son na rinne farbarcha tuaithe pobl agus gaaltachta críochnaí fós. Dúirt an cáilir Lee gur chuir sé haon ceist i cruinne bortsach an amara os cinn caiicí seo chéin faoin tuairisc atá gá réiteach agus ní ra inealtóir na cáilir Cundé an anarrá leis cinúir bhacha tuairisc sin acab. Tá rinnt wa cistan I cura ag an teachta dála John Connolly ar an aire Cilléirí i dtaobh na ciste seo chumá ach tá sé sna haon a fanacht leis a tuairisc. Sgéal báis sin se go socraithe socraidí, hééis báis tá Stephen Devaney as cailrú an intrúan má le páirce dúhain agus a bhean maide as mucinach nach maidan. Fear pósta bhí an maire na bhean Nancy, trúr mac agus Bert Inín, Garchlan, Bert Iofur agus Drahar Amháin chumá le gaolta eile. Beis a gáhóra a deachtóra in neachtan ar a grúchan nintrúan trú nóna a maireach ón cúgadín seacht. Léhar aftar na sochrata ag meán leid a cédín a sépa le chrúig agus cuidirá a rili cuicinach

0: sort me on vi a hanne genam.
1: Sin a vi la fekkel se skannen agus on brud fri freschen ta tin an brennu er ha hiv ul sad dine gan gyr a kudask a rina alle nu a gyr a va tarns tor chal a rina nu gyr a kanal darma di in er rud a kudask a rina agus hikau er valach a sin ach vi a wadnis mun an a dine id hain vi se se gal chreid ta pek up an ban secure na mea realta agus an on the HSC nervi Catherine Playlist scale agus creeds na level or fad sin gan starts so ni chuding ni veng tirtan nos un gná dine mar vi galore level un cha vi cnabr di fi chelt agus galore dine gara gnavar dine agus fiu an tisa sin vi se vi Catherine glich ar an HSC so jid no ni chid chan aine vach se chidnig dim raw realta iarch dim raw realta no ni chid chan aine chidag yw corla cundae Jag kör lekon där nu till den här HSC. Vi ska köra himpel. Agus achgrosi hen chodi grosoch agus chodi monta ni chapen gud sig kachskel shamach a wadala agus vi osad vi sha brownach ach freshen vi sha gahalin fekal I mer van on the fas chodi skel agus a vacho krogushen.
0: Agus na hestuði mar na hestuði hein et sjóðu agus bala yrtan sjóðu nakhu zo on sæði alla sæt was sæði alla sæt sæði bala yrtadus kenti haftu gun hestuði kenti haftu gun hestuði yrt
1: antas nira ein rod vimt kan fisha baga river nira ein the ligand sarpanger leonardo dicaprio no robert de niro vian fisha on notherha agus monica dolan at least brief role vishi herkian agus vi tunan kinal dina vach anna darab ekel inte agus in sin vi Ian McElhenney mer PJ Haverty agus vi se sin lef ekel Dairy Girls agus Game of Thrones rivisha ach vi se sin vi skeel a chuchtach egi character sin mer kudu a wohud hein a sechon agus bei sin un gaisar agus chal sa tango leshe wohud creed sin skeel agus Vi se anchuchtach, ní ra éan rud cadda dhearach arba ach vi se an nádartha mar aisteoireacht agus vi Ruth McCabe mar an tuair Bridget agus vi si sin le feicáil sa snapper mai le foot agus the field agus le bheith i ról go rinne a bhí plé le daoine sa scónán drochfelach nó díheasúil. Dhéar an gur sé sin thbh achar si mar aisteoircht ach bhí se go háálann chuid a rud a fád agus séad me chola acu. Bhí se go háálann. Bhí se an nádartha níor bhatha túir nó go tú brenn roiine a gceisteoircht. Bhí siad an, bhí siad sa ról agus bhí sé sin le feiceil.
0: A bolta gurin gal bianuid roshi no bede salo gadi mekhe shun shart ul sha niar hagul skonan gul sha trom mar skonan gal bianuid
1: what's that name ta and ta ver trom ach spragen cha doch as fashion ul sa go will the fable an antakulat as gul tis an antakulat the fable mar shin ta and ta ver trom ach yering go will niart on fashion la Tutlat a machas a bictil and go ngotu kinu could have mission na yuna go mofable mochanter marshin ni yaring a machas a macher skunan trauma ta on agus walhing gorina ekel walhing gorina ekel a bictil and mar matatisamala tatu kinu come a mach could have a kettle and nish nu rikim a mach skil ma mach a mad and nu hint bu si shis agus planuer and skunan sha o who said it gone air with kudishachert mer tunskale Lucky mach in melch an das agus walding ach ni hurring a ras a rog a shach an shin with the one ears ma ta is biu a ekel agus fi meb dan un shin erlina ta shala fekal sun I cinema sun IMC agus an omniplex an shin ingale so ta fwilach a atgar reit tu grim al said agus ta mai chiap agur skunan a sha a veis thina larts fi a fannam lianta agus gomeis am rach an gynnu sgynnon sy'n y feis dyn yr o siog chi an gynnu sgynnon yn y môr sgynnon eidynoch ymach yn siol sa tyd cynnu e dwi'n da sigs da barli nhw ein chan ac yw siwd ta mae chiap a gwl cha edrych lefel sy'n
0: Pian Roisin, tílet, mae bwych oedd sy'ch tyslech eid maed yn tas am gwyl tŵ Crog. Cech chach mae'n ffyrwyd, sydd cech yw y cwrs i ros yn rôn.
1: Gwbrio, gwbrio. Talmud ar amsyn yn olyg yn ys. Mae'r sy'n fein artle, fec ala, ddach cam am mwfeil chi'n gael dwi'n sy'n ys fi lawr.
0: Fy'n siac un sy'n rhaid rôn yw'n rôn yw'n sesod. Pian Roisin, ta mae bwych oedd sy'n lawr as y hiecht ystech agos ta mae bwych

0: Nan ydych rasfali i'r ylen er ynghwyr yn ogdor le hynny y siacht, la ple gen yw'r strat y siwr yn ein tysiorypi y lleid yn ylen, agos na hymplach di fesig yn strat y sy'n yr na hylen. Dwi'n bonus ar chwrch am yn ffordd agos ffosti at y ylen er ynghwyr John McCowerky, gofol sia barth i egin ein tysiorypa strat y siwr ychwyr y ddim y fi stiri yr na hylen, gys dwi'n tra gosulig ag yn rhain strat y sio chwn sahor da ylen er ynghwyr. 3,600 mili euro men ffrais y fi'r haliau sgytio le cer y homri lop yn nhw'n ngal sy'n tri yw rhaid yn flian sio. Dyr eir na tŵr ysgol ysgerni o daft ponca i ffal siw yn yw. Sy'n erdw dof yn gyd y gompraj lys yn tref si hir na nari. Tys o ffogreig yn ar y Cymrcy Social i Derek Leary gwyffi hys y 2,000 oedd gyd chaila yn nhw'n ngal lwntys broslo o'n chacht yn siore. Yw'i chaili y te jigil yn lwntys triach as y hocht i rwys y chachting na sfedrlo EL yn gwe i ciach domlynydd da chwygiad triach as y 2,000. Sgilti bwys ffwr Pedrick McLafferty na podi mar y ber anhyr ys yr rwy yn ffolcara bwys yn Orlan Litcher Canning. Yn yr arad a torri fe gsyfnia mal yn y bôn ffolcara mwera o'n ceher gydyn hoc dychlog agos yr eisd y cydynia o'n ceher gydyn se agos astr ar charp gyda pobl ni'n ffynan yn ffolcara ni eisyn dan ffodrin yr ciarw neu y se. Corr Pedrick McLafferty sy'n rwy'n legetio o'n ei afrin y hunig o chlog gyda pobl ni'n ffynan yn ffolcara jyrdyn. Agos fy redi o Connor and Chiatu Chanan and Falcara agus drym cwyrhau'n condeiliau drym o gwyhys bwes sywale. Yn yr aras sywale yr yn Chiatu Chanan unnyw agus ymwera o'n jeichio chlog gyham podrin yr yn ni ychlog. Corhwyr Eddie O'Connor sy'n rwylegau tu olyn ei afro yn y hunig o chlog ydw pobl ni'n ffynan yn Falcara dy cydynia. Sian o wal o'n tywysgert.
1: Prif sgilt yn ni yr hyrch o leif ag Seamus O'Scanlon. Tá sé tuí le fisig in aréide chus hiilidir gard nachtain gohfuil súlacha go méid an rion i gcuire teidir cinntí fao an cúpla seaachtain le scoil nuthógeil san áit úil scoil muide i Macaulín. I bhreag go dála thug go teir nachtain gon teachta dála Sean Cain dúirt sí go gcathair ceadáil san rion caite chus feiblí le haghaidh forbairte bé a dhiontar is scoil le chosnín tos cin 10 milliún euro sa le gurtar amach ar teidir cinnte. Lirin taidze ta diontaig alts gan na gailive go bheith tachos cian 800 milliún euro a bheith ag na húdrash átiola mar iall ar chan torosoidachta a wani maach ar chulogane an aina hiche. Dyr trusaniolus ta cwyr da chéle ag sgol gno gus acnamech da J.E. Cairns gula nigur sa bolni ar chug euro an dine chula iche ach fiú ganach euro san ni wanti maach a diosad ar chulogane gomach 400 milliún euro a war ag cwrli átiola. Ta cwrli carach na gailive in na mesg siúd ta gira Cán Maré Hortisteach ar Hiúmri Óstán agus éad gan Warúl go bhéití an tarig da tína chaha ar hirbhísí agus ar infrastruktúr a bhainans le cúrsaí tarasóireachta. Tán bhirtear úil sé chur an lé go réigne agus gur chuine sé ban an aghaidh tolla a gárchlós istáisiún cheant gaithir na gailbh an bhí sé caite chur siar faoi chuineáil. Tháinig an bhirtear atá 6 mbliana agus fé agus 3 mbliana agus fé os cóir na cuairte dúithe an gaile roí nasc físe ar maidin. Tá chéad cinn go thuisnaí chur an lé an duine sógeacob agus chéad cinn go thuisnaí tá chur an lé in iar eile freisin. Thug an breithamh Tom McSherry áir dúsa gúirtí neamh go dúirch na Gardaí aon chódatá go bhfaoin gás seo ar láimh go gliadóirí na bhear. Tan cás chuir siar na leascail go dtí an darláide go dhéar a fómhaid agus de convert os cóir chuirt uaithe na gaile an láisin faoi nasc físe. Tá te gáil dionanta ag feimimeach san na séhí se sláinte in gáile leis rion sláinte féchan le státas mar infrastruktúr criticúla áid go ospidean na hallscoil le gaile. Sgilt a báis tá Eileen Roach as Ilan Ciri, Eileen Leiden, Riv Fosia as Glán Laisg Cornamona o Rúchas Heis Wáis. Mar na fear céile Dennis, Trúrinín agus Bert Wackley, Bert Sidofur, Garchlan agus Sgilt a Ele. Bais i gátóra i deachtóra Tangni in Ilan Ciri, Trúnóna de Cédín on Cúgadín Seacht. Tiúra Corp gudí sé pala chrírónaí fa Cornamona, Trúnóna de Ardín ag a Seacht, agus léhar aftar na Sochridin sin ag Málai de Hína. Cuidar a Rilig Vrénan ar Mámai Heis an Aftarín. Heis Wash ta Stephen Devaney as Kyle Ruan in Zruan, Mark Le Porco Duan agus Van Maude as Mucinach nach Maidan. Far post Vian, Maidan Van Nancy, Trur Mark agus Bertinin, Garchland, Bertiofur agus Trahiruan, Chumala Gwilta Ele. Beis a gha hóra, i teach tóra i nechtan ir a grúchan in Zruan, on coigdín seacht trú na Maoriach. Léir aftan na sochride ag málaid de cédín sé pe lochraic agus cuiidir rulíchfu cinecha hééis an aftain ar troghaoine gan blaánnaí thuirt ach sin túis mothgraítar go ospéis na gaiilebheh. Sinéad príomhscéalta níorir.